Bele našestje, zvončko je skažovo, a? Vone so dženca dys a dys tiež dále pokaza, v biehu dňa vočakujeme tožto mručelo, dys a dys pak, kaž z môli hižo rekva, so tiež svunce pokaza, předuším popudňo a tiež večo vočakujeme nekotre kapky dešča z nebia, také švíjele, kaž sme hižo čera mili, žive slebrostu pa biehu dňa na 20 do 21 stopňov. A tiež v příchodných dňach zmieme dosť čopfidne.

0: Josach menšino dona po 9, reče dona po 6 vieza je. Nitko mi a predovšim pri čopvých temperatúroch ľudžo zasa grilluja. Praža si kobasky a steky a tožto z nich tiež rybu a miestom tiež zeleninu, tvárožky a podobne. Ale kečpú ponste preč od nekakého spiritusa abo samo benzína a podobného nic vena betina.
1: Hej, rune tak, přečivo tomu ryči riziko zo cua viecmenujce rozbuchne, přeco zaso pak si ľudžo mezočo spala abo samo viac. Božel nie sú si šicu stracha vedomi.
0: Z čím pak môjem tomu dopomáč zaso grillu a vúľa spiešnejšo přepali?
1: No hej, tu je dosť alternatívu. Krúte grilluvanské zapalaky abo drevjana voma. Tež špeciálne vystotné grilluvé zapalak je jedna možnosť. Tež tutom pak nemiu so do votoreného vojenia vúleč. A, celé vážne, grill miu na krúte a rúne podvoze stač. Blízkosti nemeli žane palivé materiál je byč a dži nimaja při grillu ničo pytač. Vistotný odstavok mi z najmenša 2 metre byč.
0: A to netko sa ešte kus upekliči, ale što tam ju si jem při grillovaniu zvoblikač?
1: Šocuch, grillovanské rukajce a dohy grillové grát škýtaja před hocemi pryskocami tuka a škrami, što už nima tajke než to zajenč, zo máme ptačka, dokež přenávame, no tu nech si oblada fakty. Každé leto je niedže 4000 nezbožu při grillovaniu. Niedže 400 s češkými spaleniemi, pod kotrými šiami potrichení žele cve svoje živine čerpia. A to jenož dokáž si co snáno při grilu dere upadač. Nimo toho, vo veľe vysčíše a strôše sú elektrické nástroje.
0: Mias a kobasky desmenža na grill, dež je vúlo pšeželené. Je da nekaký trik, so neskom, dež potom tiež pravý vokomník?
1: No hej, pravá grilluvanská temperatúra je potom docpieta, dež vútvorí so na vúlu bioa vošta popeva. Štož môže celú odtvisne od grilla hač do nímale hodiny trač.
0: Tož dajče si na koncu práženú kobasku dere zasvodič, aby načož mače hevak takhle apetit. Podľa mňa sme tiež rade raz cukini na grill. Bettina, vieš ty nešto, što ešte ty by také ľúbe?
1: Tvarožk.
0: Tvarožk, hej. A potom práva rana solatik k tomu. A vieš o kobaska.

0: Suzana Klimšová je dospievala s Depkom na pošestčiche.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Wenderutová.
2: Dobré ranie. Nebelčicach ma sa ač do názime nové viesnanosta abo nová viesnanostka volič. Dobre je predseda zariadnického zviazka pri kloštorské vodže Štefan Anders na naprašovanie. Na krúty voľbný termín chcieďa so na príchodnom posiedeniu Nebelčanskej gminskej rady dojednač. Nové voľby viesnanosti sú trebné, dokáž je tučasný čestnohamtský návoda gminy Andri Bulank pripovedžil, zo spočatk augusta svoje zastojnstvo zvoží. Hač k voľbám názumie má zastupovaca viesnanostka Klaudia Liznariova gminu navedovač. Viace k témie svišiče bydlk nasedom. Zaposlanci všetkých zviazkovým semie nemských zastupených demokratických frakcií sú so za škýt národných menšín vupraili. To je jeden z úsledkov čerovšieho zetkania menšinovej rady nemských se zviazkovými a krajnými politikáriami v Berlíne. Keď menšinový sekretariát zdieľi, varnuje predseda menšinovej rady David Statnik pred přibierací pravicovský na mocu prečivo národným menšinám. Z dobom vun zvěstí, zo nie je škýt menší nižo nakromná téma, ale vážny obstatk demokratické kultúry. Nemský centrum za astrofyziku DZA svoje zromadné dživo s partnerskými institúciami Polské dále vutvaria. Tak sú čera zastupnice Astrocentruma Vúžica, Cioch Univerzitu z Rocławia a Instituta za teritoriálne vúviče toho Unia Rocławia, Zorecu dojednanie vo vúšim zromadnom džile podpísali. Kež DZA žili je zamier vedomostnú umenu ci krajovom rožku následne vútvarič a přichodne tiež ze české zromadne projekty převedovač. Astrocentrum Vúžica pracuje so zdobom vo zasudlinie podzemského sledžerského labora ve Vúžicu. Na svojim čerovším posiedeniu gminskej rady Kroščicach zabierachu so radičeľo miestrujem striebnym zanirovaniom tamnejšie pistovanie. Dla pukneného vodovoda doby so vulky džil špundovania Kroščan pistovanie v umenič, tvarské dživa maja so povoli nošeria a gminy konc Julia Zahajič. Překodný domy cíl má nastač starý pistovaný Ralbicach, tole pak so od zamovitých zariadov okresa tukvilu hišče pruhuje. Gminská rada pak je přiuším hižo prinie za nerovanské nadavky Kroščica chlopsam knova, miestrujem inženiarské dživa a nadavky za sušenie tvara. Serbský dživadželník Kšesčan Bart je nebohý, vun zemri 15. mie Hamburgu. Denim vuježde rodžene Bart by je sobu zaujažia serbského dživadva Budušine a skutkovaše po studiu slavistiky a ľudoviede ním od leta 1902 jako režijný asistent intendanta. Ač do rejnie doby 2004-2005 steješe nebočičky neličomných rolach na jevišu NSLG. Nimo toho přeložuvaše von připodla viacore dživadvove ry, aby od 1998 umiestvove návoda vesneje dživadvove skupiny Hochozy. Hišťač do 2018 je von NSLG jako hošč ve všelakých inscenáciách soborav. Núčk Arnošta Barta bu 1,90 let stary. A to one bychu naše džentsniče povešče, kýž namakače tiež na internetných stronách a domotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A tu a tam nekotre mročele a tiež jednotlivé švíjele džentsa hišče smieme očakovať, živé slibro hýba so takhle mes 20 a 22 stopnemi.
0: Na počach a na druhách je všetko zase v poriadku, doječte si tu už dere tamtešenc ráno kvatače. Jeli zamače za nás ešte informácie, potom nám rade písače, pak naši app MDR Serbia s nami četujete, kýba nás zazvoniče tu do štúdia, Budušin 7400 je naše číslo.
1: Serbský rozvoz.

Dalších možných kučíkov serbské v Užice je nás Bettina Runie sobu zauva ve pojezdčach a ja potom sa nízko s vami do Vojeruskej končine. Cínova Hašenské jezdči dva zavonjive v obore v Vojerecach, Šprevinom dole a Halštrovie, te sú netko oficiálne sa na Vojeruským torošči přepodali. Sú to jezdči dva typa LF Jesač. Ja si myslím, oni vobornikam budú to nešto rec. Teci komuny si jezdči dva zromadne kúpili, dokýž přes zromadne nakup môžachu si košty, každýž byrokratickú kekliu džilič. Cokonia sú nuva hašenské jezdči dva niečo 1,7 miliónu euro hodne. Džil bú od Sakskej spichované, nekak sedmi na tobie, väčší džel tuž pak dobiachu miesta a gmeny same financovač. Vojeruský vyšší miestčanosta Thorsten Ruban C. rekne při přepadaču, moderna technika je vážna, so bych ju sa voňoví vobornice viesče ze svojich zasadženiu ručili, a ja si myslím, runia tutun tudžin, dež mám všice sypnené dom v Zorecu před očomaj, to čím bude přivosujeme, so je moderna technika vážna. No jezdži dva, tato netko direktne tiež do služby podľa voňových voborov do Vojerec, tož prebina dola a dua a tiež do Halštrova.

0: 6 menšinov do 6 tichie.
1: Nábožné slovo.
0: Mačenca Antonia Ričcena, z Sulšec.
2: Zara Jan písa, že listy, kajž by búr k tebi ričal. Započínaj kúže deň se spřečom, mňa namakač. Predahač ráno staneš, sem tebi hižo púč přihotoval, kotrž tebie přes deň vedže. Na tutem púču sem pokvade skúval. Nikotre pokvade sú od privania, kotrž sú k tomu postajene, če od vecu vusvobodžič, na kotrž sú vyházane. Druhé pokvade sú dáru žonovania, kýž moju přítomnosť zjevia. Svunco, kvitky, ptáčky, přečetstva a vusvyšané modlitvy. Nesem tu tún od rýcha čvilované svět opuščil, ale sem tu přeco přítomný. Džerš voči vodňo votevrený, hač tajky drodný pokvat odkryješ. Buď sebi vieste, ty mě na tutem puču přeco namakáš.
0: Nábožné svú k dní má dženca na dolku a zamovitosti kuluskie vosady Antonia Ričcena ze Sulšec. Več menšino do šestčiche, serbský rozvoz praje do baranie ze skupinu Wind and Fire on Earth. Earth, Wind and Fire, tak volte, čo brožu.

A všetko pôjdete už podľa nás na strela kudérie, predovšem s tutými titulami. Jan Reda nám čo ráno zaspíva. Do sveta von podáme so s Helenou Heduškec. A vo Džunem Šipalče spíva nám čo ráno Dennis Wenzel. Všetky tuto titule slyšíme hač do sedmich.

0: Filomelos. Dirtam dejstva Marbie Drozene.
1: Ej, gut, okej. Tun witzikowe taksi, so mi pšetco išče jara lubi.
2: Kotre witzikowe taksi? Što ty miniš?
1: No, so vod witzike culcu, vod jedno oblaka na druhý znošovač dač. Jakoby v taksi u sobu lečal.
2: A, trichy.
1: A runje vod tym přemysluju, što bych mô witzike sobu napuč dač.
2: No, znač nekaj kupujesť, abo informáciu. Ľudžo menuja to flyer, abo letak.
1: To so mi ľubi. Vodščit mi tola razem, prošu tamle, tele vulke vopeno.
2: Prošu, Jara.
1: Ďakujú, so.
2: A hižo započne náš Filomelos do vopena celé vele malých džiakú dopač. Je to vutrobička? A kulka lodu?
1: Celé pravé, lod. Bože je lečo. A s lečom zviazam ja a všetky čeči. L, U, D. Lod.
2: A Filomelos dupa dale. Je to nekajký ptáčk?
1: Nic nekajký. To sem ja, Filomelos.
2: Ohaj, do vulkého vopena se zdupal vútrobičku, kulku lodu a sebe samoho.
1: A mne ze mnú a lodom přinže netko ište tousté plus.
2: Aha, Filomelos plus lod je vulka ľubosť.
1: Bingo! A tute vopino netko z vecike cholcami do sveta z čelu a dokež kojde vie, dže bydlu vedžatež, dže maja z lodom nimo pšinč. He, he, na, he, he.
2: Aj, kajš skazanka za pečene kauki, kiš vod samo do pyska přileča?
1: Aj, aj. No ládaj, ládaj, tamle môj letak hižo leči.
2: Ale što da netko? Filomelos hišče do dalšou vopena vútrobičku, kulku lodu, ptáčka a plus zadba.
1: No vězo! Dvojná prostva, lepše šanze. A snač potom dvojný lod dostanu.
2: Filomelos, o ty kvoščá huba.

0: Kralbičanski šulski kvotrbier štrimenčine Donna po sedemich je a Bettina Masana spolcaje.
1: Polícia z G.
2: Hej, kajž, ešte ráno ižo programy slyšeli, sú zorielcu miestom po sypneniu domu tam noci zubienu žonu. Mortvu rozpadankách namakali, přitom jedna sa o 25-letnú turistku z Rumunskeje, dalšiu človeku tam dali pýtaja, zžila z techniku, zžila z ryzy rukomaj a podpírané vod vo sebe za také páde vukupvaných psov. Pšičina nezboža nie, přeco ište jasná, tuž to pokaza pak na púnovú explóziu vukovanské dživa, kaž prane pod češkými umeneniemi tam dali beža. Žitave bu žona zjebana vo doromady 170 tisac euro. Juniu 2024 by so ona navabič dala do kryptopenis investovač, tež vysokú renditu je slubišu miestom so ukopa zobe šo, vulka ža, v obšudnici su přístup ke kontu mili a su se fenky přepokazali. V útoru popodňu sú zastenici Deni Kine šoféra auta kontrolovali, peča pustalietnými ešte viac ač 1 promil alkohola v kriji a s tým by jezba zakončená. A nový vúce gmene Halštruska Hola sú so paduši noce na útoru do Tvarniša zadobili a z viacorých tvarských mašinu čirivo odklumpali do romady 400 postalitru. Škoda učinia nieže 900 euro.

0: Rock'n'Roll, wollt mir schon erwetzlich, hat dolle Bier, hast du mir, na, pustet mich.
1: Serbski Roswurs. Povestje. Ve studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Nebelčicach ma so ač do názum nuve vesnanosta abo nuva vesnanostka volič. To praje předseda zariadniskoho zviazka pri kluštorske vodže Štefan Anders na naprašovanie. Na krute vulbny termín chcieža so na přichodnom posiedženiu Nebelčanskeje gmenskeje rade dojednač. Nuva vulbe vesnanosti sú trebne, dokáž je tučasný čestnohamtský navoda gmenu Andrij Bulank připovedžil zo spočatk augusta svoje zastojenstvo zvoži. Hač kulbam názum je ma zastupovaca vesnanostka Klaudia Liznarjova gmenu navedovač. Zaposvance všetkých zviazkovým sejmie nemskeje zastupených demokratických frakcií sú so za škyt národných menšín uprejli. To je jeden z úsledkov čerovšieho zetkania menšinovej rady nemskeje se zviazkovými a krajnými politikáriami Berlíne. Keš menšinový sekretariát zdieľi varnovaše předseda menšinovej rady David Statnik pred přibierací pravicarský namocu přečivo národným menšinám. Z dobom vun zvěstší, zo nie škyt menšin hižo nakromná téma, ale vážny obstatk demokratické kultury. Zastupierio přírady za serbské náležnosti města Budyšin, co so včera delní kine zetkali, zo bychu so o stavě budyské bajově štěžky dorozumili. Kajž zdieli Judit Čočina, maja so figury bajových postavů z bronzu po celém městě zakotvič. Popisania k tomu sú dvúrečné hornio-serbsko-nímske plánované. Konc júnia chcieďa budúsku bajovú štiežku otorič. Další fokus ležeše čera na vúmenie s obydleriemi mieščanského džila Budyšina Delňa Kina. Na svojom čerovším posiedeniu gmínskeje rady Kruščicach zabierachu so radži čeliomestrujím strebným zanírovaniom tamnišie pistovanie. Dla pukneného vodovoda dobi so vulky džil špundovania kruščan pistovanie v umenič. Tvarske dživa maja so povolí nošeria a gmene kunc Julia Zahajič. Překodne domi cíl ma nastač starý pistovaný Ralbicach. Tole pak so od zamovitých zariadu okresa tukvilu ište prúje. Gminská rada pak je přivším ižo prinje za nirovanské nadavky Kruščicach obsamknula, miestrujím inženiarske dživa a nadavky za sušinje tvára. Serbský dživadelník Křesťan Bart je nebojí. Von zemrie 15. mie Hamburgu. Denim vujezdže rodžený Bart byl sobu založil serbského dživadva Budyšinje a skutkovaše po studiu slavistiky a ľudovede ním od leta 1962 jako režijný asistent intendanta. Hač do rajnije doby 2004-2005 steješe nebočički neličomných rolach na jevišču NSLG. Nimo toho převožuvaše on připodla viacore dživadu ry a byl od 1998-1990 umil svoje návoda vesnije dživaduje skupiny Hochozy. Hišťače 2018 je on NSLG jako host ve všelakých inscenáciách soborov. Nučk Arnošta Barta bu 91 let stary. A to bych u naše povestče, kiš namakače tež na internetnych stronach a damotni FMDR Serbia.
1: Vedro.
2: Tu Budyšinje so słońce rejnje svieči, to dženca tak vostanje, drude tež niekotre mročavky so odmienia ze słońcom a dys tež ište švíhel dženca odšakujeme, to šo pri maximálne 22 stopniach.
0: Na pučach a na druhách je šitko poriadku, jeli so vy niečo vidíte, zo so vopkat kopí, kýba zo so mobilne vyskač na tvary. Potom nám to rádi písače v app MDR Serbia, môžete s nami četovať, kýba zo zazvoniče tu do štúdia. Bettina je pri telefónie pod 035 91 734 400. Dobranie.
1: Serbský rozvoz.

0: Wir kamen zu, damit die Soborodua Stacia a Gynäkologiska Stacia Zauric, Czasnik tam tisch Tikotze, jenisch jeszcze 10 dni, a potem je hisz okun smeje, a ma tak daleko być. Tam pak przeco jeszcze wojuja, wir kamen zu, czeras ist jesz nuinario przeprosili, Bettina.
1: Hej, a fakt je, so budyski semik so přichodnu sredu ve vúriadnym posiedzeniu ze zaurenjom poroduje stacie Kamiencu zabira, kajž so čera na novinarske konferenci zdžili je so za to frakcie přesahovací prostve do taj viace hač cice či zaposvancu semika vúprajivo, za to oni nohcidža připovedžene zaurenje stacie tak jednore akceptovač a chcidža zromadne z obydleriemi a ze všemi druhými zajímcami politické znamio sadžič na vúriadnom posiedzeniu chcedža vúskutky aktuálnej reformy strôhodnictve diskutovač a so tiež tam viezo dále za zďaženie gynekologické a poroduje stácie zasadžovač. Kaj sú runiežo rekva častvoči, povednictve kliniky má so kunc mie tam zaurič.

0: Nit komi a pšedošimši čopvih temperaturoch, lúdžo zasa grilluja. Praža se kobasky a steky, a to što z nich tiež rybu a miestom tiež zeleninu, tvarošky a podobne. Ale kečpu ponste preč od nekakého špiritusa, abo samo benzína a podobného nic vena betina.
1: Hej, Rune, tak přečivo tomu ryči riziko zo cua viecmenujce rozbuchne, přeco zaso pak si ľudžo mezočo spala abo samo viac. Bože, nie sú si šicu stracha vedomi.
0: Z čím pak môjem tomu dopomáč zaso grillu a vúľa spiešnejšo přepali?
1: No hej, tu je dosť alternatívu. Krúte grilluenské zapalaky abo dreviana voma. Tež špeciálne vystotné grillové zapalak je jedna možnosť. Tež tutom pak nemiu so do votoreného vojenia vuleč. A, celé vážne, grill miu na krutej a runej podvoze stač. Blízkosti nemeli žane palivé materiál jebeč a dječi nimaja pri grillu ničo pytač. Viestotný odstavok miu z najmenša 2 metre beč.
0: A to netko sa ešte ko zhupe kliči, ale što tam miu si jem pri grillovaniu zvoblikač?
1: Šocuch, grillovanske rukajce a dohy grillové grát škýtaja před hocemi pryskocami tuka a škrami, štýž nima tajke než to zajnč, zo máme ptáčka, dokež přenávame, no tu nech si oblada fakty. Kožde leto je, niedže 4000 nezbožov při grillovaniu. Niedže 400 s češkými spaleniemi, pod kotrými šiami potrichení žila cove svoje živine čerpia. A to jenož dokáž si co snáno při grilu dere upadač. Nimo toho, vo veľa vysčíše a strôše sú elektrické nástroje.
0: Mias a kobasky desmenža na grill, dež je vúlo pšeželené. Je da nekaký trik, so neskom, dež potom tiež pravý vokomík?
1: No hej, pravá grilluenská temperatúra je potom docpieta, dež vutvorí so na vúlu bývá vošta popieva. Štož môže celé odvisne od grilla hač do nímale hodiny trač.
0: Tož dajče si na koncu práženú kobasku dere zasvodič, aby načož mače hevak takhle apetit.

0: zaspievajme tušné srbský hit.
1: A ja tak dožvichu budesky pestovaní, kajž v mnohých srbských kubvaniščach zase riane mieske svedžen za všie generácie.

0: Na, po was, Michi?
1: Srpski rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Nebečicach ma sač do názume Nua Vesnanosta abo Nua Vesnanostka volič. To praje předseda zariadnického zviazka při kloštorský vodže Štefan Anders na naprašovanie. Na krúty voľbný termín chcieť, že sa na přichodnom posiedzeniu nebečanskej gminskej rady dojednač. Nua voľby Vesnanosti sú trebné, dokáž je tučasný čestnoamtský návoda gminy Andrij Bulank připovedžil, zo spočatk augusta svoje zastojenstvo zvoží. Hač kvôľbám názumie ma zastupovaca Vesnanostka Klaudia Liznariova gminu navedovač, viace vo týmie za 15 minčinu. Za poslance všetkých v zjazkovým sémie nemské zastupených demokratických frakcií sú sa za škýt národných menšin uprejli. To je jeden z úsledkov čerovšieho zetkania menšinové rady nemské se zjazkovými a krajnými politikáriami Berlíne. Keš menšinové sekretariát zdžili, varnovaše predseda menšinové rady David Statnik pred přibierací pravicarské namocu prečivo národným menšinám. Z dobom vun zvěstči, zo nie škýt menšin hižo nakromná téma, ale vážny obstatk demokratické kultúry. Zastupérie přírady za serbské náležnosti města Budyšin sú so čera delní kynie zetkali zo bychusovo stavie budyskeje bajovie šešky dorozumili. Kajž zdžili Judy Čočina, maja so figury bajových postavu z bronzy po cuvem městče Zakotvič. Popisania k tomu sú dvúrečné honio serbsko-nímske plánované. Konc junia chcieťa budysku bajovú šešku otorič. Další fokus ležeše čera na umenie s obydleriami mieščanského dela Budyšina Denia Kina. Nemský centrum za astrofyziku DZA svoje zromadne dživo s partnerskými instituciami Polsky dále utvaria. Tak sú čera zastupnice Astrocentruma Vúžica, Cioch Univerzitu z Wrocławia a Instituta za teritoriálne vúviče do Runia z Wrocławia zorecu dojednanie vo vúšim zromadnom dziele podpisali. Kež DZA zdžili, je zamier vedomostnú vúmenu ci krajovým rožku následne vútvarič a přichodne, tež ze Česky, zromadné projekty převesť. Astrocentrum Vúžica pracuje so zdobom vo zasudlenie podzimského sledžerského labora ve Vúžice. Serbský živodelník Křesťan Bart je nebohý. Vún zemri 15. mie Hamburgu. Denim vuježde rodžený Bart by sobu založil serbského živadva Budyšine a skutkovaše po studiu slavistiky a ľudovedy ním od leta 1902 pústa, jako režijný asistent intendanta. Ač do renie doby 2004-2005 stieše nebočičky neličomných rolach na jevišču NSLG. Nimo toho přeložovaše on připodla viacere dživadvové ry, aby od 1998 umilstvové návoda vesnie dživadvové skupiny Hochozy. Hišťač do 2018 je on v dživadle jako host ve všelakých inscenáciách soborov. Nučk Arnošta Barta bu 91 let starý. To byš u povestče, kýž namakače tež na internetných stronách a naši darmotný FMDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca, slunco, mručele a tež ešte nikotru švihele zmienie, šo vokovo maximálne 22 stopňu dženca pretač potom džen a bole živé slibro do vysokosti jedže.
3: Kopi sa miestem tiež raz prajú na jacerých drohách Sakske Nitzbak v našim koncu. To potrichy potom také skýrie a štrnače. Tuž přeju vám všem dobrú a vystu jezbu do dženstnýšieho štvrtka.
1: Serbský rozvoz.

0: nábožné slovo.
1: Tuto má ženca Antonia Rečcina ze Sulšec.
2: Zara Jan písaš listy, kajž by Bůh k tebi rečal. Započínaj kůže dzień se spřečom, mě namakač. Predahač ráno staneš, sem tebi již puč přihotoval, kotrž tebě přes dzień vědže. Na tutem puču sem pokvade skuval. Nikotre pokvade su od privania, kotrž su k tomu postajene, če od věcu vusvobodžič, na kotrž si vyházane. Druhé pokvade su daru žonovania, kiž moju přítomnosť zjevia. Svunco, kvitky, ptáčky, přečetstva a vusvyšane modlitvy. Nesem tu tun od rýcha čvilovane svět opuščil, ale sem tu přeco přítomny. Džerž voči vodňo votevrený, hač tajky drodny pokvat odkryješ. Buď sebi vieste, ty mě na tutem puču přeco namakáš.
1: Nábožné svůj k ní má dženca nadolku a zamovitost či kulovské osady Antonia Rečcina ze Sulšec.

0: Filomelos. Dirdam dejstva Marmije Drozene.
1: Hej, gut, okej. A tun vecikove taksi so mi pšetco išće jara ljubi.
2: Kotre vecikove taksi? Što te miniš?
1: No, so vod vecike culcu, vod jedno oblaka na druji znošovač dači. Jako by v taksi u sobu lečao.
2: A, trichi.
1: A runje vod tem šemesluju, što bych mo vecike sobu napuć dači.
2: No, znač nekaj kupujesť, abo informáciu. Ľudžo menuja to flyer, abo letak.
1: To so mi ľubi. Vodčit mi to lahraz sem, prošu tam let, tele vúlke vopeno.
2: Prošu, Jara.
1: Ďakujú so.
2: A hížo započne náš Filomelos do vopena celé veľa mal ďako dopač. Je to vutrobička? A kulka lodu?
1: Celé pravé, lod. Bože je lečo. A s lečom zviazam ja a všetky čeči. L, U, D. Lod.
2: A Filomelos dpa dale. Je to nekajký ptáčk?
1: Nic nekajký. To sem ja, Filomelos.
2: Ohaj, do vulkého vopena se zdypal vútrobičku, kulku lodu a sebe samoho.
1: A mne ze mnú a lodom přinže netko ište tousté plus.
2: Aha, Filomelos plus lod je vulká ľubosť.
1: Bingo! A tute vopino netko z vecike culcami do sveta z čelu a dokež kojde vie, dže bydlu vedžatež, dže maja z lodom nimo pšinč. He, he, na, he, he.
2: Aj, kajž skazanka za pečene kauki, kiš vod samo do pyska pšileča?
1: Aj, aj. No ládaj, ládaj, tamle môj letak hižo leči.
2: Ale što da netko? Filomelos hišče do dalšou vopena vútrobičku, kulku lodu, ptáčka a plus zadba.
1: No viezo! Dvojna prostva, lepše šanze. A snač potom dvojne lod dostanu.
2: Filomelos, o ty kvoščá huba.

0: на подживі Чехія.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Menderutova.
2: Dobro ranje. Nebelčicach ma sač do nazime nuva vjesnanosta abo nuva vjesnanostka volič. To praj předsuda zarednického zvjazka přikluštorski vođe Štefan Anders na naprašovanje. Na krutu vojbne termin chcieža so na přichodnom posiedženju Nebelčanskeje gminskeje rady dojednač. Nuva vojbe vjesnanosti su tribne, dokaž je tučasny čestnoamtski navoda gminu Andrij Bulang připovedžil, zo spočatk augusta svoje zastojnstvo zvoži. Hač k vojbam nazumie ma zastupovaca vjesnanostka Klaudia Liznarjova gminu navedovač. Za poslance všetkých v zjazkovém címe nímskeje zastupených demokratických frakcií sú so za škýt národných menšín vúprejli. To je jeden z úsledkov čerovšieho zetkania menšinuje rádu nímskeje se zjazkovými a krajnými politikáriami v Berlíne. Keď menšinuje sekretariát zdžili, varnuaše predseda menšinuje rádu David Statnik pred přibierací pravicovské namocu predšivo národným menšinám. Z dobom vun zvišči, zo nie škýt menšin ižo nakromná téma, ale vážny obstat k demokratické kultúre. Na svojim čerovším posiedženju gminskeje rady Krusčicach zabierachu so radžičeljo mestrujem strebnom zanirovanjom tamnišeje pistovanje. Dla pukneného vodovoda dobi so vulky džil špundovania krusčan pistovanje vumenič. Tvarske dživa maja so povoli nošeria a gmeny kunc Julia Zahajič. Překodnodomi cíl ma nastač starý pistovani Ralbicach, tole pak so od zamovitur zariadu v okresa tukvilu išče prúje. Gminská rada pak je přivším hižo prinie zanirovanské nadavky Krusčicach obzamknula, miestrujím inženiarske dživa a nadavky za sušenie tvara. Zastupierio přiradu za srbske naležnosti mesta Budyšin sú so čera delni kinie zetkali. Zobychu so vo stave budyskeje bajovie štešky dorozumili. Kajž zžili Judy Čočina, maja so figury bajových postavov z bronzy po cvým mieste zakotvič. Popisania k tomu sú dvúrečné honio srbsko-nímske planované. Konc junia chcieža budysku bajovú štešku votorič. Další fokus ležeše čera na vúmenie s obydleriemi mieščanského džela Budyšina Delňa Kina. Srbský dživadelník Křesťan Bartje nebojí, on zemrie 5. mie Hamburgu. Denim vujezdže rodžený Bart by sobu založil srbského dživadva Budyšine a skutkovaše po studiu slavistiky a ľudovedy ním od leta 1962 jako režijný asistent intendanta. Hač do rajnej doby 2004-2005 stieše nebočičky neličomných rolach nejivišu NSLG. Nimo toho převožuvaše on připodla viacore dživadvove ry a byl od 1908 a 90 vumilstvove navoda vesneje dživadvove skupiny Hochozy. Hišče hač do 2018 je vun v NSLG jako host ve všelakých inscenáciách soborau. Nučk Arno Stabarta bo 91 let stary. To bych upovězče, když namakače tež na internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hej, mestu mě so tu znamenča Budyšine rejnše svonco zmínovo, močele, suso předně sunili, když dženca dys a dys tež ište švíjel sobou přinesu, živé slibro zalize dženca na nohoj 22 stopňu maximálně a juce potom stajně vyše stupa.
3: Na pučach a na drohách je tak daleko šitko okej našim koncu. Přijem moje vám tuž dobrú jesbu.
1: Srbský rozvoz.

Ja, nieždy co žinca naš možinský magazín Bubak přerozijel, máme šake novosti za vás. Dolna Lužica má snaž šanzu na dalšnú UNESCO, titel. Voco žor to zgonil šo net na zahopenku. My máme spomínaš na serského grajaria, kenžia veľa ukpav za to serské živadvo, také dolno serské živadvo, Křesťan Bart jo zemrio. My glítame na žincašne uvítajnský svižin klip a sol v Hršebuzu a my gratulujeme jednej zaslúžený serbúce ku kúľovatému postaku. A co šo teke vy, až grajeme vašu najľúbšiu muziku v Serbskom rádiu, to ceníme všetci stvrtk, musíš šo jano nám goniš abo písaš a žinca teke vašu muziku grajeme riedne až do pedla. Zap.

0: No, snažíme se žince také ještě na svěženiu klip a sol ve Hošebusu, ale také druhý svěžen žince, jo, kto neznajú dešajnskú serboku Marianu Vorakovu, južo je je mazen soudla, vene je bylo cas živenia také obžilona na tom burském a serském, žince svěží vene kulovate živiša se te národne žen, a kutej gešpě jo se Maria Elikoska Winglerova dala z nejú do rozkruna.
1: Moja mama je gona, to je božajča, oko vesemi, tam je barúna namša, a tam sú te zvene zvenili, a tam sme sa narožili.
2: Ulicu jo Marjana Vorakova. Nan, mě to šerje, jo byl zdešna. Mama Marjana Kraucoč z Pelske je, v Žiluje. Tyk nan jo musel do vejny, a jej kejnc jo byl grozny.
1: A si ja viem, že až penia se u palio celom dešne, se celom brožne, a ja som na taj čach, ja som ubienuma ve domu, a ja som na druhý bok šva tým ľužam do gumna.
2: Sersku riec jo slyšala vet małego, doma a vejsi.
1: Te su se serske ulicvali, a tam som ja se nasluchala, až veni se se pejedavaj, pšetce, kad sme jedli tak za blidom. A pred som ja to nachher tak vete nauknula ve te starišech. Te starše luže, te su serske pejedali. Jo, zapoli, a tak, kad su prišli gromadu, te stare babi, te su pšet serske pejedali. Tega su mogli pili lip serske, ak nimske. Tega nisu nimske tak richtig megli.
2: Cerkvia jo grała w tom czasu ważną rolę w żywieniu.
1: Pili su šli te luže kuštu, nijelu namšu, ale nic cała familia. Ima Jan, ta mama ola ten nan. U nas oma jo pili tak było. Ja som dupiona, ja som gari brana, a ja som tike bezwajš bu dešle. Cerkvi jo. A ja som moda nisu serske pratkovali, to je den tak lepši šlo. Ja nisom serske uknula objatoš. My sich wie Schuli sasko das Bürgers mir nimms gepädali. Was gab to uknuli u Schuli des?
2: Marjana Vorakova jo była przecej żywa na Burskem.
1: Przy LPG sam ja war pentike we Groschi, ja sam tike bur za Burske. A ja sam am Orte Schutscho, sam ja sa przecej Roni war, ja sam ich welike Wirtschaft, jo schwile je war jo. To war przecej mein Ziel. Jo, a pentu tik tak bur, wenn sam wille je war, wille gischi, a to jo. Pe tak było všechno.
2: Gáš jo pšašana, pšecej rada petpira tých, ak se za to selské zajmujú. Liec na zariedovaniach ricnej šule abo vejsných svieženiach. Ale liec mežo sa selská riec zďaržaš?
1: Ja som tých za to. A ja pšecej zvolním, ja nie som nučí in domovina, ale ja by im pšecej pomagala, gáš vene nieco kšer výžiš, ale ja som pšecej myslím, ten nebudu pšistým durch, na toho, že ešte už dolada pniži, toho nič nerozumie, to selské nic. To je cú malo tých ľudí, pili ga sú. Te ľudí je zdu selské pejedali šuži, ale nie je to tak malko.
2: Selská riec je opak kšuty žiť. Jeje živinja.
1: No, ta švuša, daž my okol, mas my sarske luša ubydlíme, a to švuša pen eigentlich tomu.
2: Tyke nałogi, adrastva, su pšecej sušali k tomu.
1: Ja som bola v šuli, ja a ešte Jana, my sme byli dve žuči, ak sme byli burske. Ale to nie bol cud vujko, dlatego až te druhé nisu za to byli. A ja som bola moda ženona, a prema bola kermuša, a tam sme byli či báby burské, a všetce belgajské, a sme gronili menš burské, to dojho rídne, a pani sme tíkve šli, až sme byli sam, tam, prema negotujú špos.
2: Až zase zájem za burskú drastvu přibiera, ju veľgin jaseli.
1: Jo, to sme späť doma. Je šuši, veď to sa zapustil, šuši a kokot, a to dojho rídne se drastvu. Ja tak som všetko obliekal, ale som urovnival, ja sa budu 90, nebudu ja vec, vás obliekaš, a to sú sa smiali. Nemôžeš to, myšom zás přijíš.
2: No a kto Marianu Vorakovu znajú, nemôžu sa ju predstaviť bez tých dobrých mazaňcov.
1: Piacenie, to som ja sa vedgledala, ved jej zešna, ve tej uličku, aj tajemová piaca, váriš, ach, ve všetkých sách. Tajemová Jana, ako jo šuši pomagala tých a ževala. Ja som všiny sobu getvala a som sa vidie vedgledala. A prvne vena všetko, no jak až vena nevšo, prvne pia, ja som nie, to nepia, ty ľužem. A to je prvne tak přišlo. Ja sa ešte žicla od piaku, ale varím tých, also ja som za to. A den du tých, ja mám bursafoju, piactopíš, veľi. Ja rozumíš, má zajnc, bursafoju, nic brustorty. Ja sam ich dobro mazajnc, ja sam ich varoški gatrova.
2: To živenje jo se v tih 90 letah kradu zmenilo.
1: Jo, ali peli so te luše več gromadu žalšali, ali žinca več nic. Žinca je kušče gleda bluz obzaha ven, ima šekno, tak. Peli jo jantom drugemu pomagal, a z tih deco dal, mi smo mi peli vele mloka. Mi smo predstali susedov, te niso tak bile milja več tiši. Njen ne bi nikomu nic daš. To je šekno u nas njen.
2: Marjana Vorakova se jaseli až matoserske v jeje familii nadalej svejo mestno.
1: Moja ejka žuka, ta ževa žilja v tem serskim kindergartenu, a tam ga venje serske tih pejedaj s temi hišimi, a je se spredova tam. Jo, ja bom frejdu, až to gotujo. A venama to, štike žuča, gejca, ta mauka je sirja, a te jo tih uši dava drastu šiš, bursko. Tako je uroč das, ale to je do tih rinde. Kašuje, da ste deco bo luz, umsuka tak, pa bude tava pšes burska.
0: Jo, naša kipáča sa Marjana Vorakova obžiliva na serskom živeniu a jo rada predbierava zajmovaných mladých a starších ľudí liec na zariadovaniach recne šule alebo vesných svieženiach a nic nejo, ak šiel na žiadny pác zbyš jej dobrý mazancu. Ku gošpia, že vieša sa týko bostaka z letný týždeň, ne, ten týždeň, džinca, také pšoj, jo sa s nejom prorozkraniava Maria Elikovska-Winglerová.

0: Nienta drogujome v casu sledk, ku ženskej v vedomnosti. Vena jo prietna ženska, kateraž jo Nobelove myto dostava. Jej se groni Marie Curie a Johanna Schernigoitz, ulice jo v jeje živjenju.
1: Marie Curie jo se vylešim v 1807 a 1600 v Polskej narožiwa ako Maria Salomea Skłodowska. Vena jo vytrosła v žilu Polskeje, kenč jo tensas słušałke rusojskej. Normálne žoča, kak Maria nejomeva tam dobre šance na kuponje, kaž džinsajšne žen. Žočam nesu dovolili studirovaš. Veto jo Marie viel gymnáska bila a jo kšela uknuš. Aby studirovaš, mögava jo šiknuva do Paríza. Matematiku a fyziku jo studirovala na Słownej Univerzite Sorbonne. Vena nie jo tam jele mewa, napríklad nie jo přece mewa dosť kježi. Vena jo uknula kúšte žen a teke v noci. Po studiumie jo se zabirala z kompletne novými témami kaž radioaktivnosť. Zgromadne se svojom mužom Pierre Curie stežila vej v mávom laborie. Vene ste musawej při svojom žele kradu zčerpne byš, ale na koncu jo se to upošilo. Dokoláž Marie Curie jo dobyła gromaže s manželským svojo prietne Nobelove myto vyleže 1903. Za namakanje dveju chemiskeju elementovu, polonium a radium. To je velicný úspěch byl, ale manželský Curie nejste přestávají sledíš. Po smerži muža Pierre při někluci jo Marie dostala jogu profesuru a jo byla prietná ženská, kenč jo na Sorbonne učila. Stavně jo dále sledíva. Úsledk jo bylo druhé Nobelové myto za Marie Curie na polochemii. S tím jo byla prietná ženská s Nobelovým mytom a prietná pažuna, kateraž jo dostala dve Nobelové myta v dvěma rozdílnýma přírodovědoma. Ona pak nie jo jano teoretisky sležiła. Cel praktisky v casu prietneje svetoveje vojny uvijała mobilnu röntgenovu aparaturu. Přes to su mögali gojce malcne vižeš, že jo vojak zranjone byl. Živjenje Marie Curie jo tragisky skoncilo. Jeje živo s radioaktivnými substancami jo jo zranilo. V jeje casu nie ještě znáte bylo, kak gadovate a škötne tošte substance sú, z kterýmiš jo kúšte žen živava. Vyleše 1900 stúri a čižasča jo byla tak hra, až jo musela do hrónje. Tam sú anemiju, to kroni z hrajenje kšvě diagnostizirovali. Marie Curie jo umriva 4. julia v Francouzskej.
0: Marie Curie pokazuje młodym ludziom, aż mogą z kurażu, utrojnością a naskością wiele dojrzeć. Jo, a ja pokazuję wam młodym ludziom raz nową muzykę. Ten jeden albo drugi wird was jota znasz dostał sobą. Rapper Drake jo z letny końc tygodnia net ci alby naraz wezjawił. Niente ho z jednego z tych trzech albumów Iceman, Drake, the Molly Santana, a future, ran to Atlanta.

Ja, nježdico žinca naš možinski magazin Bubak přerozijo, máme šake novosti za vás. Dolna Łužica má snaž šanzu na dalšnu UNESCO, titel. Vodco žor to zgonio šo net na zahopenku. My máme spomínaš na serskego grajarja, kenžio viele ukpav za to serske živadvo, teke dolno serske živadvo, Křesťan Bart jo zemrio. My glidame na žincašne uvitajnski svežin klip a sol v Hršebuzu a my gratulirujeme jadnej zaslužonej serbuce ku kulovatému postaku. A co še teke vy, až grajeme vašu najlubšiu muziku v serskom rádiu, to cenime všetci stvrtk, musíšo jano nam goniš abo písaš, a žinca teke vašu muziku grajeme redne až do pedla. Zap.

0: Zapust kokot. Błoszenskie cunowanie metro 6 łużyca jo jużo pełna imeterielnego kulturnego derbstwa. Żowo nałogi a żywu tradiciu, ako przypeznajo Nimska UNESCO komisja, ako kradu oprowania gödne. Snašma Dolna Łużyca nento šanzu na dalšny titel, žovo serske drogostki menju. Konkretnie sú menione dvejarecne dverove a vejsne menia ako vedešnie abo stražovie, abo živé pelinové a vedové menia ako dajo ešte botach. To je bolo téma cora při předsedarstve domovinskej župy Dolna Łużyca vedešnie a se pracovaš s dolnoserskými meniami vo dalšne UNESCO titel by se uplašilo, to groni cvonk župnýho předsedarstva Karin Čoková.
1: Dokuláš má to veste vliv na dalšne újše serské rice a podpíru serské rice.
0: Dalšne přípeznáše přes UNESCO by pomagalo dolnoserbám při vejovaniu v penize a ve politickém jadnaniu, to je pečmanu cora župan Michal Abel. Karin Čuková je přinesla ideju sobu ved zmakania se serským institutom v Měrcu.
1: A jadna trknění zajec od boka MVFK s podstupima, jo sama podla byla, ta ženská jo tam zagronita za to UNESCO derbstvo. A jo nam teke gronima, až to bužo se zavěš rážíš, dokoláž ona jo teke nalicova nam šake příkvade ze z evropské, žož jo to južo tož teoriecu teke nalistčenje.
0: Dobre šanze s takým, župa Dolna Łużyca dejava nento rozsužíš lic, co byš nosarka vedpovědne je přospe vo UNESCO titel. Taka přospa jo veliký nadok, za to by trebali profesionálnu pomoc a peneze, tak co rečná diskusia.
1: Serský institut božu to neperví raz v župnem předsedarstvě, v gvónem predstajíš a pen musíme dali diskutírovaš, kak veľa života jo, kto búžo tam podpírovaš a tak dali.
0: Šansa za dalšný UNESCO titul obstoj za Dolnú Łużycu. Viecej novosťov ved župy Dolná Łużyca slyšišo 5 planas v serskom programie.

0: der Tickets.
1: Ja, nee, wem sollte schätze den Bubling, was da ist?
0: Ja, Tickets.
1: Ab schätze den O-Prose.
2: Ja, aus nasch Schoyens Personalit in Ureskos legendarne Inszenatie Sergej Spiera Jura Kocha a vet Ochoskigo Leiskigo Theatra Veliche dvates als Wessem Zmežnio Jotok Rasche Tekte Kšeščian Bart drukoliert ne Graja Pšinimsko Serskem Nudovem Živadle Budišin a kojo Živadvo Cinivo Cora znate jo Kšeščian Bart Jujo Pšinastigo Maja Zemrio ve Hamburgu venio autovau Jaden a Živiš a set let stare Vele let jo navidovau Serski Leisk Theater für Ochose. Narožil jo se v delnem ujezdče v Gorni Vůžice, chodžil jo do šule v Vánočicach v Českej a jo sobu založil per druge světové vojně Serský teatr v Budišině. Jo byl tam pestřej asistent a dramaturg pon Teke Graja. 2018 jo stojo sledný rast na javišču v inscenaci Olsen Bande v Budišině. Jo věle grášo jo Teke sam přestaju do Serské Rice.

0: No, snažíme se žince také ještě na svěženiu klip a sol ve Hošebusu, ale také druhý svěžen žince, jo, kto neznajú dešajnskú serboku Marianu Vorakovu, južo je je mazen soudla, vena je byla cas živenia také obžilona na tom burskem a serskem, žince svěží vena kulovate živiša se te národne žen, a kutej gešpě je se Maria Elikoska Winglerova dala z nejú do rozkrona.
1: Моя мама я говорю, что я бочайча, ока весами, там я баруна намша, а там суте звене звенили, а там смеса наложил.
2: Улицу я Марьяна Воракова. Нан, мне то шери, я был здешна. Мама Марьяна Крауцойц с Пельскея в Жилуе. Только нан я музал до войны, а я ее кенц, я был грозны.
1: А я вимыша, аж пенер се у палио цевом дешне, за цево брошне, а я сам мертай чах, я сам убедума в дому, а я сам дадой бог шва тем лужам до гумна.
2: Сарску рец я услышала вет малего, дома, а вейси.
1: Десу се сарске улицвали, а там сам я се наслухала, аж вени се се поедавай, пшетце, как сме едли так, за блидом. A potom ja to nachher zachvete nauknu, aby to stali všech. Te starše lůže, te jsou srdské pédali. Jo, zapolí a tak, až jsou přišli gromadu, te staré báby, te jsou přes srdské pédali. Teda jsou mohli pili líp srdské, jak nímské. Teda nejsou nímské, tak richtig mohli.
2: Cerkvia jo grała w tom czasu ważną rolę w żywieniu.
1: Pili jsou šli te lůže kuštu, neželu, Nam schon alle nicht selber Familie immer Jan da Mama oder der Nan Ula sommer hier viel Tag vor ja som Lupfirma ja som Gari Brana ja som Ticke das Weichspur der Schle Zerkvio a gas war modern ist so das gebracht Qualität den Tag lebschisch war der ja nicht so das ge Knur ab ja tor mir sich wie Schule das das Bürgers mir nimms gepedali Was gab to uknuli u šuli, nes?
2: Marjana Vorakova jo byla přecej živa na Burskem.
1: Při LPG jsem jela pentike ve Groši, já jsem týke bůh za Burske. A já jsem vám odežučo, jsem jela přecej roniva, já jsem již veliký vrstšav, že švíle dževa jo. To je přec moje cíl. Jo, a pen řík tak bůh, a pen jsem, pen jsem vile dževa, vile díši, a to jo. Pen tak bůh všechno.
2: Gaš jo pšašana, pšecej rada petpira tých, ak se za to selske zajmujú. Liec na zaredovaniach ricneje šule abo vejsných svieženiach. Ale liec mežo sa selska riec zďaržaš?
1: Ja som tých za to. A ja pšecej zvolním, ja nie som nutší in domovina, ale ja by im pšecej pomagala, gaš vene neco kšer vyžiš, ale ja som pšecej myslím, da nebudem šistým durch, da toga, že gaš tyž už dolodapných, i toga nič nerozmýjo to selske, nic. Cú mało tých ľudí pili, gaš sú, te ľudí je zdu selske pédali šuži, ale nie je to tak mało.
2: Selska riec je opak kšuty žil jeje živinia.
1: No, ta švúša, gaš my okol, ma sme sarske ľužia ubydlíme, a to švúša pen aňkli tomu.
2: Tyke nalogi a drastva sú pšecej slušali k tomu.
1: Ja som bola v šuli, ja a ešte Jana, my sme boli dve žúči, ak sme boli burské. Ale to nie bol cud vujko, dlatego až te druhé nie sú za to byli. A ja som bola moda ženona, a prema bola kermuša, a tam sme byli či báby burské, a všetko belgajské, a sme gronili menš burské, to dojho rídne, a pani sme tíkve šli, až sme byli sam, tam belga negatúžo špos.
2: Až zase zájem za burskú drastvu přibiera, ju veľgin jaseli.
1: Jo, to sme späť doma. Je šuši, veď to sa zapustil, šuši a kokot, a to dojho rídne se drastvu. Ja tých som všetko obliekal, ale som urovnival, leca ja prú 90, nebudu ja vece vás obliekať, a to sú sa smiali. Ty môžeš to, myšom zás přijíť.
2: No a kto Marianu Vorakovu znajú, nemežo se ju predstaviť bez tých dobrých mazaňcov.
1: Piacenie, to som ja sa vedgledala, ved jej zešna, v tej Jurišku, aj tajemová piaca, Váriš, ach, ve všetkých sách. Tajemová Jana, ako jo šuši pomagala, týka ževala. Ja som všiny sobu getvala a som sa vidie vezgledala. A prvne vena všetko, no jak až vena nevšo, prvne depia. Ja som nie, to depia, ty ľužia. A to je prvne tak přišlo. Ja sa še šicla piaku, a Várim tých, also ja som za to. A den du tých, ja mám bursavajú, piacopíš, veľi. Ja rozumíš mazajnc, brústakoju, nic brústorty. Ja sam ich dobro mazajnc, ja sam už tvarnoški gatova.
2: To živenje jo se v tih 90 letah kradu zmenilo.
1: Jo, ali peli su te luše vec gromadu žalšali, ali žinca vec nic. Žinca je kušče gleda bluz obzaha ven, ma šekno, tak. Peli jo jan tam drugemu pomagal, a tih deco dal, mi smo mi peli vele mloka. Mi smo prestali suseda, te niso tak bile milja večiši. Njen ne bi nikomu nic daš. To je šekno u nas njen.
2: Marjana Vorakova se jaseli až matoserske ve jeje familii nadalej svejo mjestno.
1: Moja ejka žuka, ta ževa žilja v tem serskim kindergartenu, a tam ga veni je serske tih pejedaju s imi hišimi, a ji se spredova tam. Jo, ja bom frejdu až to gatujo. A vena ma to tike žuča, gejca, ta mauka je sirja, a te jo tih uši dava drastu šiš, bursko. Tako je uroč das, ale to je dva tikrinje. Kašuje, da ste deco bo luz, umsuka tak, pa bi tava pšes burska.
0: Jo, naša kipača so Marjana Vorakova obžiljiva na serskem živinju, a jo rada petbirava zajmovanih modih a starših luži je lec na zaredovanjah recnje šule abo vesnih svežinjah, a nic nejo, kšel na žeten pac zbiš je dobri mazancu. Kugašpje, živiša se tega bostaka sledne tužin, ne, ten tužin, džinca, tako pšal, jo se s njim prorozgranjava Marja Likovska-Winklerova.

0: Nienta drogujome v casu sledk, ku ženskej v vedomnosti. Vena jo predna ženska, kateraž jo Nobelove myto dostava. Jej se groni Marie Curie a Johanna Schernigoitz ulice jo v jeje živjenju.
1: Marie Curie jo se velešem v 1807 v Polskej naroživa ako Maria Salomea Skłodowska. Vena jo vetrosva v želu Polskej je, kenč jo tensas slušavke rusojskej. Normálne žoča, kak Maria nejomeva tam dobre šance na kuponie, kaž džinsajšne žen. Žočam nesu dovolili studirovaš. Veto jo Marie viel gymnáska bila a jo kšela uknuš. Aby studirovaš, mögava jo šiknuva do Paríza. Matematiku a fyziku jo studirovala na Słownej Univerzite Sorbonne. Vena nie jo tam jele miła, na przykład nie jo przece miła dosť kieži. Vena jo uknula kúšte žen a teke v noce. Po studiumie jo se zabirała z kompletnie novými témami kaž radioaktivnosť. Zgromadnie se svojom mužom Pierre Curie stežila vej v mávom laborie. Vene ste musawej při svojom žele kradu zčerpne byš, ale na koncu jo se to upošilo. Dokoláž Marie Curie jo dobyła gromaže s manželským svojo prétne Nobelové myto vyleše živěsnáščo stočí za namakanje dveju chemiskeju elementovu, polonium a radium. To jo vjelicný úspech byl, ale manželský Curie nejstej přestawej sledíš. Po smerži muža Pierre při nekluci jo Marie dostala jogu profesuru a jo byla prétna ženská, kenč jo na Sorbonne učila. Stavně jo dále sledíva. Úsledk jo bylo druge Nobelové myto za Marie Curie na polochemii. S tým jo byla prétna ženská z Nobelovým mytom a prétna pažona, kateraž jo dostala dve Nobelové myta v dvěma rozdílnýma přírodovědoma. Ona pak nie jo jano teoretisky sležiła. Cel praktisky v casu prednije svetoveje vojne uvijała mobilnu röntgenovu aparaturu. Přes to su mögali gojce malcne vížiš, že jo vojak zranjone byl. Živjenje Marie Curie jo tragisky skoncilo. Jeje živo z radioaktivnými substancami jo jo zranilo. V jeje casu nejo hešti znate bylo. Kak gadovate a škötne tož te substance su, z kötarimiš jo kúšte žen živava. Vyleše živješnás čas do stúri a čižasča jo byla tak hra, až jo musela do hronje. Tam su anemiju, to kroni z hrajenje kšve diagnosticirovali. Marie Curie jo umriva 4. julia v Francojskej.
0: Marie Curie pokazuje młodym ludziom, aż mogą z kurażu, utrojnością a naskością wiele dojrzeć. Jo, a ja pokazuję wam młodym ludziom raz nową muzykę. Ten jeden albo drugi wird was, jo to znasz, dostam sobu. Rapper Drake jo z letny koniec tygodnia net trzy alby naraz wyzjawił. Niente ho z jednego z tych trzech albumów, Iceman, Drake, The Molly Santana, A Future, Ran to Atlanta.